0: 11 Bravo 8.
1: 8.
0: 11 Bravo 9.
1: 11.
0: 11 Bravo 10.
2: Bravo 10.
0: 11 Bravo 11. 11 Bravo 12.
3: Bravo 12.
0: 11 Bravo 13.
4: Bravo 13.
0: 11 India 15.
1: 15.
0: 11 Bravo 16.
3: 16.
0: 11 Bravo 17.
5: 17.
0: 11 Bravo 18.